Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Calvin Harris a Jazzy. Satisfy.
1: Druhé místo.
0: Milky, Just the Way You Are.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. A

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. června. Tento den roku 1819 se narodil hudební skladatel Jacques Offenbach. V roce 1928 i u nás poměrně známý francouzský politik Jean-Marie Le Pen. 6 let před ním spatřil světlo světa český herec Josef Kemmer.
2: To jako do konce života?
1: Zemřel v roce 1995. Psal se rok 1942, když se na tomto světě, konkrétně v Kalifornii, objevil textař, zpěvák a basák Beach Boys Brian Wilson. Po 7 letech ho následoval zpěvák Lionel Richie. V roce 1976 českoslovenští fotbalisté získali v Bělehradě titul mistrů Evropy. V penaltovém rozstřelu porazili Německo. Ročník 1953 je Cyndi Lauper. Rok po ní přišel na svět basák Van Halen a Michael Anthony. 20. června 1990 zemřelo v Iránu při zemětřesení kolem 40 tisíc lidí. Dodnes se přesný počet neví. V roce 1993 projela eurotunelem, tedy železničním tunelem pod Lamaňským průlivem, první elektrická jednotka Eurostar. Roku 1960 se v Birminghamu narodil John Taylor z Duran Duran. Oslavencem je dnes také Stone Gossard z Pearl Jam a herečka Nicole Kidman. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax rádio. Relax.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Relax Radio.
5: Relax Radio.
4: Nejlepší rádio.

0: Teploty dneska budou opět velmi horké, stejně jako včera očekáváme rozmezí 32 až 35 stupňů Celsia, přičemž bude jasno až polojasno. Odpoledne se sem tam může objevit zatažená obloha a také bouřky nebo přehánky. Sem tam pozor, může dokonce tento jev být velmi vydatný, to znamená, že se můžou objevit i přívalové deště. Jedna rakouská firma dostala dost děsivou zásilku. Co jim přišlo, tak to vám řeknu mezi 10. a 11. Kromě toho se také podíváme například na fotbal a nebo si budeme hrát. Jelen za tebou už za chvíli. Máme sobotu, já vám přeji hezký den s relaxem.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Billie Eilish a Everything I Wanted, tedy všechno, co jsem chtěla. Tahle ta zpěvačka má krásných 25 let, pochází z Los Angeles, z Ameriky, z Kalifornie a je to, jak to tak u umělců bývá, člověk obdařený talentem, ale na druhou stranu má také své psychické potíže. Konkrétně trpí Tourettovým syndromem a má také takzvanou synestézi, což znamená, že se vám několik vjemů promítá v jeden. Ona tedy například dokáže zvuky přerovnávat k barvám a která každá osoba z jejího okolí má na hlavě vlastní číslo a tvar a jí to přijde naprosto normální. Takže ona prostě si nepředstavuje lidi, když se na někoho vzpomene, ale nějaké tvary, nějaká čísla a barvy. Tak například její brácha Fiennes O'Connell, který je také zpěvákem a mimo jiné i producentem alb, které Billie Eilish vydává a dělá, tak ten prý je žlutým trojúhelníkem. No já myslím, že tahle ten jaksi duet, nebo tahle ta spolupráce, abych byl přesnější, se žlutým trojúhelníkem se jí vyplácí. Billie Eilish je velmi úspěšná. Tahle ten song, který jsme konkrétně teďka slyšeli, tak pochází už z roku 2019. Máme sobotu 20. června 10 hodin 10 minut. Vy posloucháte Relax, teď to bude Ellie Brooke, No Good a potom se můžete těšit na informace z fotbalového šampionátu.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: je to tady, máme tu opět fotbalový šampionát, tak jaké novinky se objevily na tom šampionátu? Jedna novinka se týká pravidel, to vlastně je poměrně bych řekl takové přelomové, že na tomto šampionátu letos je několik novinek v pravidlech a vždycky, když se poprvé ta novinka použije, tak jsou z toho lidé překvapení. Zakryl si ústa a šel ven, tak vypadají titulky na spoustě různých serverů, protože Paraguayec Miguel Almirón v zápase proti Turecku si zakryl ústa a za to dostal červenou kartu. Je to takové nové pravidlo, které se udělalo poté, co v jednom zápasu došlo k roztržce, zda tedy, když ten hráč tam nadával jinému, tak jestli ho urážel, jestli byl rasistický, homofobní, nebo prostě co tam říkal, tak se řeklo ne, od teďka, když si někdo zakraje pusu, tak dostane automaticky červenou kartu. Takže tady máme prvního, jaksi postiženého tímto novým pravidlem. Jinak pojďme se ještě podívat na program. Dneska budou od 7 večer hrát Nizozemci proti Švédům ve skupině F, ve skupině E Němci pobřeží slonoviny, to bude v 10 večer. No a to je vlastně z dnešního programu všechno. Český tým čeká zápas až ve čtvrtek 25. ve 3 hodiny ráno.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.

0: Spolu pro děti, rodinný den vás čeká zítra v Kralupech nad Vltavou. Bude to zítra, tedy v neděli 21. června od 2 do 5 hodin odpoledne v areálu Sokola v Kralupech. A na programu je hudební a divadelní vystoupení, pohybové a hravé aktivity, také různá zábavná stanoviště pro děti, bublinky, smích a radost. A ke všemu tam bude soutěž o pronájem obytného vozu na víkend. Takže pokud byste chtěli bydlíkem se někde povozit, udělat si pěkný výlet v obytňáku, tak neváhejte zítra dorazit na rodinný den v Kralupech nad Vltavou v areálu Sokola. A co je další taková určitě příjemná věc, že vstup je naprosto zdarma.
1: Relax Radio. Kralupy nad Vltavou 103,4 FM.
2: 103,4 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na komplikace na dálnicích, tak máme tady takovou klasiku, a to sice Pražský okruh v Lochkovském tunelu směrem na Zbraslav, to znamená od D1 na letiště, tady je zdržení zhruba na 3 minuty, v opačném směru to jede. S menší kolonou počítejte také před Pražským letištěm na dálnici D7, případně na přivaděči k této dálnici, tam to bude docela náročné až do příštího roku, do podzima, protože se tam buduje křižovatka. No a dopravní omezení je také na dálnici D1, to je docela známá věc, dělá se tam ten most přes údolí na nějakém 23. kilometru, tak tady budete popojíždět od 18. a 5. kilometru až po ten 23. kilometr ve směru na Brno, a to zhruba 4,5 minuty. To je všechno z toho, co teď vidím za komplikace v našem regionu. Já vám každopádně přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše pro vaší grilovačku.

0: se za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

také v té písnice říkali Karliku, pojď to zkusit taky, tak já to jdu teda zkusit taky. No, v Rakousku teďka ovšem zkusili ještě jinou věc, tedy zkusili, ono to bylo takové dost nedobrovolné. Do jedné firmy, která vyrábí nějaké součástky do letadel, přišla zásilka. Byly to chladicí boxy, v nich byl led, a na tom ledě ležely různé části mrtvého lidského těla. Zaměstnankyně, která tu poštu rozbalovala, tak se vyděsila. Informovala nadřízené, nadřízení zavolali policii a teď možná čekáte, jak zatím je příběh nějakého masového vraha. Ne, není. Byla to pouze chyba. Pošta tu zásilku omylem poslala jiné firmě. Když to třídili na letišti už, protože to přišlo z Ameriky, tak omylem ty zbytky mrtvol poslali do Rakouska, přitom je měli poslat do Německa. Teď si možná říkáte, a co jako v tom Německu s těma zbytkama mrtvol dělali? To se tam jako běžně takhle prostě nějakým způsobem pracuje s mrtvolama, tak samozřejmě Němci mají určitou historii práce s mrtvolami, ale tady šlo o naprosto legální a naprosto, řekněme, užitečnou věc, abych tak řekl, a to sice o nějaký výzkum ve vědecké instituci. Když se na omyl přišlo, tak nakonec ty zbytky lidského těla tedy putovaly do té správné firmy, tam už na ně čekali vědci, a ta letecká firma zase naopak dostala tu svoji správnou zásilku. No, prostě se to občas stane, že se pošťáci spletou. Ale ta představa, že mě přijde kus nějaké mrtvoly, když třeba čekám balíček s knížkou nebo s teniskama,

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: a je tu 11. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dneska opravdu velmi horké, a to sice 32 až 35 stupňů Celsia. Občas se můžou objevit nějaké přehánky, dokonce i přívalové deště a bouřky, ale ani tam, kde zaprší, tak nepočítejte s tím, že by se nějak ochladilo. No a teplo bude i zítra, ostatně bude to velmi podobné jako dneska. Teploty, které hlásí meteorologové na neděli, tak budou v rozmezí zhruba 30 až 33, v Polabí až 34 stupňů Celsia. V noci bude naštěstí trochu chladněji, tam se snad dočkáme toho, že teploty v noci ze soboty na neděli spadnou na 20 až 17 stupňů Celsia. Rybáři natočili u chorvatského ostrova Hvar žraloka, takže bacha na to, pokud se chystáte právě do Chorvatska, možná jsou tam i žraloci, podrobnosti přinesu.

0: Tak tohle to byla novinka, kterou jsme si teďka hráli na Relaxu 7 minut po 11. hodině. Ta novinka se jmenovala Heroin a byla od americké, konkrétně Los Angeleské poprokové kapely Maroon 5. Tahle ta kapela spolu začala fungovat pod ale jiným jménem, a to sice Karas Flowers, už v roce 1994, tehdy ještě na střední škole. Dneska si tedy říkají Maroon 5, a když ten název toho songu je Heroin, tedy Heroin, tak to není úplně o drogách, není to žádná propagace toho, abyste prostě fetovali, ale je to o lásce a o tom, že prostě jednoduše, když jste do někoho strašně moc bláznění, tak je to vlastně pro vás jako heroin, že jste naprosto závislí na tom druhém člověku, stejně tak jako právě narkoman je závislý na té své droze. No, já doufám, že vy na nikom závislí nejste, ani na ničem, ani na nějakých drogách, i když drogy, jak jsem si nedávno přečetl na internetu, tak se dneska dají normálně objednat domů, stejně tak, jako si objednáte dovoz pici nebo jakéhokoliv jídla či nějakého zboží, tak vám prostě normálně drogy přiveze kurýr, vy zaplatíte a můžete doma v klidu šňupat nebo si něco střelit do žíly a ani nemusíte nikam chodit. Jo, jinu, pokrok nezastavíš.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Tak co, chystáte se letos do Chorvatska, tak jako každý rok. Spousta lidí tam jezdí opravdu velmi často. Teďka ale přišla jedna znepokojivá zpráva, protože rybáři u chorvatského ostrova Hvar natočili žraloka, který tam kroužil ve vodě a potom roztrhal mečouna. Experti, když vyhodnocovali to video, tak zjistili, že toto je pravděpodobně žralok mako, latinsky Isurus oxyrhynchus. Ten je velmi rychlý, dokáže plavat rychlostí až 70 km za hodinu, takže tomu rozhodně neuplavete. No a jedná se o druh žraloka, který může napadnout i člověka. Například jeden rakouský server napsal o tom, že v roce 2022 právě rakouská turistka, nebylo to tady v Chorvatsku, ale v Hurgádě v Egyptě, přišla o ruku a o nohu, protože jí tehle ten žralok pokousal. Potom se jí podařilo teda dostat z vody, nicméně ta zranění byla tak vážná, že během převozu do nemocnice zemřela. No, žraloci hledají, kde by našli novou potravu, tak uvidíme, jestli se budeme za pár let bát jezdit do Chorvatska, protože tam všude budou žraloci, anebo je to jenom zatoulaný žralok. Každopádně dávejte na sebe pozor, možná bezpečnější to bude vyrazit na nějaké koupaliště tady u nás v regionu. Konkrétně tady u nás v Čechách, tady snad ještě žádné konflikty nehrozí, neb právě v Rakousku teďka došlo k tomu, že tam skupina nějakých lidí, byli to povětšinou cizinci, napadla s noži ty, jak se jim říká, plavčíky a další obsluhu. No, takže i tam už je to docela dost nebezpečné. Když nehrozí žralok, tak hrozí zase, že vás tam napadne třeba nějaký agresivní návštěvník.
1: Relax. Relax Radio. Relax.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Krištof tak nějak málo tančí. Ostatně, kdo by v tomhletom vedru chtěl dělat nějaké zbytečné pohyby? Ale já tady mám pro vás plán, jak se osvěžit, takovou nabídku. Není to pozvánka do žádného akvaparku nebo na koupačku, ale do Koněpruských jeskyní. Tam je totiž příjemně chladno, takže proč si tam neudělat hezký výlet? A mám pro vás dokonce ještě jednu další dobrou zprávu. No, teď si připadám skoro jak v nějakém teleshoppingu, ale proč ne? Ostatně i v teleshoppingu nabízí věci zadarmo, ale tady to je opravdu zadarmo, to znamená ne, že si musíte jednu věc koupit a druhou dostanete zadara. My pro vás totiž máme soutěž a v té soutěži můžete vyhrát rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní. Rodinná vstupenka znamená dva dospělí a celkem až tři děti. A abyste se do této soutěže, kterou budeme vyhlašovat v pondělí, zapojili, tak stačí otevřít Instagram, konkrétně si najít instagramový účet Rádia Relax a tam odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. Na jaké frekvenci můžete naladit Rádio Relax v Berouně nebo na Berounsku, kde právě jsou Koněpruské jeskyně. Pokud na našem Instagramu na tuhletu jednoduchou otázku odpovíte, tak v pondělí poslouchejte dobře, protože se může stát, že vás vylosujeme a dostanete rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní úplně zadarmo.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

Já už jsem tady varoval před žraloky v Chorvatsku u ostrova Hvar, že se tam objevil tedy jeden, který může být nebezpečný i člověku. A teď tu mám ještě jedno varování před zvířaty, a to konkrétně před zmijemi. Kunštát a Adamov na jižní Moravě vydávají varování pro své občany, aby byli velmi obezřetní, když jdou na procházku nebo se třeba přemistují pouze po městě či jeho blízkém okolí pěšky, případně když venčí své pejsky, protože je tam prý opravdu hodně zmí. Pozor je potřeba si dávat právě na psy, když se někde prostě honí v trávě a běhají třeba aportují klacík nebo jen tak prostě běhají, protože se může stát, že tedy pejsek jaksi nebude obezřetný, bude chtít zmii prozkoumat a ta ho potom uštkne, což by samozřejmě mohlo skončit jaksi velmi nepříjemně. Důležitá věc, pokud vás uštkne zmije, tak to nutně neznamená, že musíte umřít, většinou toho jedu jaksi není tolik, abyste to nepřežili, ale je samozřejmě vhodné vyhledat lékařské nějaké ošetření. Takže buďte opatrní, když se někam vydáváte, ať si náhodou na prsou nehřejete hada.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Podvodníci to stále zkouší a bohužel stále jsou lidé, kteří jim naletí a pošlou někam peníze a přijdou o nemalou částku. Nedávno takto přišel o 1 000 000 korun muž na Lounsku, zavolal mu falešný policista, navíc slovenský policista tvrdil, že se někdo snaží si vzít na něj u nějaké slovenské banky úvěr. Potom dokonce se ozval z telefonu i údajný pracovník té slovenské banky. Daného muže pak přesvědčili, aby se přihlásil do bankovnictví, peníze přeposlal na takzvaný bezpečný účet, no a tím o ně přišel. Takže bacha na to, když vám bude někdo volat, tvrdit vám, že máte někam převést peníze, tak to prosím vás nedělejte a raději rovnou každého takového jaksi falešného policistu nebo podvodníka hnedka típněte. Típněte to, případně rovnou volejte policii nebo třeba vaši banku a zeptejte se, jestli to teda náhodou nebyl někdo od nich. Spíš se dozvíte, že rozhodně ne.

0: Máme tu pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: A pěkná výheň je tady taky, kromě toho, že je pravé poledne. Teploty se pohybují přes 30 stupňů Celsia, s tím počítejte ostatně i zítra, kdy bude také 30 až 33, v Polabí dokonce 34 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno, sem tam se můžou objevit přehánky. Takže předpověď na zítřek je velmi podobná té dnešní, no a v pondělí to bude také dost podobné. Mezi 12. a 1. hodinou pro vás mám třeba jeden omyl pošty, a to sice spožděnou zásilku. Co z toho nakonec bylo, tak to se dozvíte už za chvíli. K tomu si budeme také třeba hrát. Imagine Dragons nám představí své démony. A to už za chvíli. Je sobota, 20. června, Květa slaví svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší a vám ostatním hezký den, případně dobrou chuť, pokud zrovna obědváte.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Stále posloucháte Radio Relax. Tohle to byla neúplně novinka, ale byla to písnička On My Mind, která už má nějaký ten rok za sebou, konkrétně pochází z roku 2017 a naspívali ji Disciples, což znamená učedníci, a je to britská kapela, kterou jste měli možnost právě teď slyšet v našem vysílání.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Dneska máme 20. června, to znamená, že svátek slaví Květa a je to například den, kdy v roce 1993 začala vysílat soukromá televize Premiéra, ze které se potom stala Prima. Zároveň je to také třeba den, kdy čeští hokejbalisté se stali v Plzni mistry světa a také den, kdy naposledy z výrobního pásu sjela Škoda Felicia. Takže tohleto auto se přestalo vyrábět před 25 lety. Neuvěřitelné, že ano. A co dalšího přinesl 20. červen v minulosti?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 20. června. Tento den roku 1819 se narodil hudební skladatel Jacques Offenbach. V roce 1928 i u nás poměrně známý francouzský politik Jean-Marie Le Pen. 6 let před ním spatřil světlo světa český herec Josef Kemmer.
3: To jako do konce život?
2: Zemřel v roce 1995. Psal se rok 1942, když se na tomto světě, konkrétně v Kalifornii, objevil textař, zpěvák a basák Beach Boys Brian Wilson. Po 7 letech ho následoval zpěvák Lionel Richie. V roce 1976 českoslovenští fotbalisté získali v Bělehradě titul mistrů Evropy. V penaltovém rozstřelu porazili Německo. Ročník 1953 je Cyndi Lauper. Rok po ní přišel na svět basák Van Halen a Michael Anthony. 20. června 1990 zemřelo v Iránu při zemětřesení kolem 40 tisíc lidí. Dodnes se přesný počet neví. V roce 1993 projela Eurotunelem, tedy železničním tunelem pod Lamaňským průlivem, první elektrická jednotka Eurostar. Roku 1960 se v Birminghamu narodil John Taylor z Duran Duran. Oslavencem je dnes také Stone Gossard z Pearl Jam a herečka Nicole Kidman. Relax Radio. Nejlepší rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Dovedete si představit, že si předplatíte nějaký dětský časopis, jo, nějaké takové to sluníčko, ohníček, mateří douška, něco podobného a ono vám to přijde se zpožděním, tak znáte to, pokud máte malé děti, tak pořád prostě jako škemrají, že chtějí, aby už ten další časopis přišel, protože pokud ho mají rádi, tak prostě chtějí další a další čísla a nedokážou pochopit, že to vychází třeba jednou za týden nebo jednou za měsíc. Ovšem, když se to zpozdí kvůli poště, to je teprve něco. Kordy si to spozdí o 19 let. To se teďka stalo ve Velké Británii. Tam, jak si otci dvou dětí doručili dětský časopis, který si objednal v době, kdy jeho děti byly malé, ovšem trvalo to 19 let. To bylo 19-leté zpoždění. Takže ten časopis prostě přišel v době, kdy jeho děti už jsou na vysokých školách. No, i takové věci se stávají. Jako jo, občas se říká lepší pozdě než vůbec. Nevím, jestli to platí i v tomhle případě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Závratné mega slevy.
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Máme 12.38, tohleto byla kapela Blue Lagoon a jejich Isle of Paradise, takže ostrov. No, možná by se za to stálo dneska být na nějakém ostrově, když je takové velké vedro. My tady ve studiu nemáme klimatizaci, takže musím říct, že je tady dost horko. Ne každý ale se chce úplně koupat, někoho to prostě nebaví, cechtat se ve vodě, tak já jsem se schválně podíval, kde teďka se můžete ochladit. Pokud si třeba uděláte výlet na takový Klínovec, tak nahoře na Klínovci je aktuálně teďka 21 stupňů Celsia. O něco ochladněji je třeba ještě na Sněžce, ale pozor, na Sněžce je docela o víkendech nával. Na Sněžce je teďka nějakých 18 stupňů Celsia. No a pokud byste chtěli si udělat mnohem větší výlet někam do větší dálky, třeba sednout do auta nebo na motorku a vyrazili byste na sever, tak ku příkladu na jihu Švédska je teďka nějakých 27-28 stupňů Celsia, ale třeba už v Göteborgu je krásných 22. No a když byste dojeli někam opravdu hodně na sever, to znamená do Laponska, tam co je třeba Luleå, Arvidsjaur a další podobná města, tak tam je teď takto popoledni krásných 12-13 stupňů Celsia. Ostatně jsou to místa, kde v zimě je běžně kolem minus 20, takže v celku logicky, jak si je jasné, že teďka v létě tam asi 30 nebudou.
1: Relax, největší hity 90. let. Relax Rádio.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky. Ty si má. Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: you should take it off.
1: V New Yorku řeší docela zajímavý problém, a to sice, že tam lidé chodí se psy do restaurací. Zatímco u nás je to, řekněme, normální věc, když prostě někdo má pejska, tak ho sebou může vzít do hospody. Ne, že by teda, že jo, hospody byly nějak plný psů, ale prostě sem tam někdo si svýho mazlíčka sebou vezme, pokud je naprosto vychovaný. No ale v New Yorku se to nesmí, tam je to zakázané zákonem, přitom to ale spousta lidí dělá a restaurace to tolerují, protože nechtějí samozřejmě přicházet o zákazníky. A teď se řeší, co s tím. No, já teda myslím, že by asi nejlepší bylo, kdyby se to prostě povolilo a fungovalo by to tak jako třeba u nás, to znamená, ať si to prostě každý provozovatel té restaurace rozhodne sám, buď dá u vstupu jasnou cedulku, že tam pejsci nesmějí, potom tam nesmějí, anebo tam prostě můžou a budou tam chodit. Ať to prostě dělá každej, jak chce.

0: Máme 1 hodinu odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Vedro bude i zítra, počasí velmi podobné tomu dnešnímu, teploty 30 až 33, v Polabí dokonce 34 stupňů Celsia, sem tam se může objevit přeháňka, případně bouřka, ale jinak bude spíš jasno a hlavně pořád velké vedro. Co tady pro vás mám, tak třeba pozvánku na pláž, kam a kde bude nová, nebo kde je nová větší pláž, tak to se dozvíte mezi 1 a 2. Kdysi ale budeme také třeba hrát a vzpomínat na rok 1970. Ročenasky, rok 1970, tedy rok, který byl před 56 lety. To je neskutečné, co? Kdo se narodil v 70., tak už je za chvilku skoro důchodce. Teď máme skoro 2 minuty po 1 hodině, sobota 20. června, Květa slaví svátek, přeju všechno nejlepší k svátku a vám ostatním hezký den.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle byla novinka ve vysílání Relaxu, Martin Garrix a Ed Sheeran, dlouho očekávaná spolupráce těchto dvou kluků. Konečně to vyšlo, a to sice po 12 letech, jedná se tedy o novinku z letošního roku, dance popový single, kde Edův zpěv doplňují prvky Edem kytary, smyčce, a ta skladba tak zní skvěle nejenom v rádiu, ale

0: třeba i na velkých pódiích. Vydání se naplánovalo na den po Martinových 30. narozeninách, no a jedná se tedy o song, na který jsme čekali dlouhých 12 let. Je to skoro jako s vínem, je prostě potřeba, aby to opravdu pořádně dozrálo.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Jdeme se podívat na fotbalový šampionát, ten se hraje ve Spojených státech a také v Mexiku. A právě hlavní město Mexika, tedy Mexico City, nebo chcete-li Ciudad de México, zvažuje, že před čtvrtečním zápasem s Českou republikou omezí prodej alkoholu. A proč? No, protože poté, co teďka Mexičani vyhráli, tak ty oslavy byly naprosto velké, byť se hrálo v Guadalajare, ale i přímo v Ciudad de México se slavilo natolik, že zůstaly v ulicích odpadky, celkem 40 tun odpadu. Zároveň také lidé pošlapali spoustu trávníků nebo květinových záhonů a celkově prostě ve městě byla velká spoušť. A tak tedy město zvažuje, že možná omezí prodej alkoholu před zápasem s Českem, který se bude hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času, tedy samozřejmě. Brazilci také ti vyhlíží Neymarův návrat, doufají, že nastoupí už v pondělí proti Skotsku. Neymar kvůli zranění musel vynechat úvodní 2 zápasy šampionátu, zítra bude individuálně trénovat, no a v pondělí by měl nastoupit v zápase proti Skotsku. Brazilci tedy doufají, že jaksi bude vítanou posilou národního manšaftu. No a na závěr ještě přidám, jaký program je na dnešek připraven. Ve skupině F se bude hrát večer od 7 hodin. To poměří síly Nizozemsko a Švédsko. Ve skupině E Německo a pobřeží Slonoviny ti budou hrát od 10 večer. A pokud byste chtěli sledovat fotbal opravdu i dlouho do noci nebo dlouho v noci, tak ve skupině E ještě ve 2 ráno nastoupí Ekvádor proti Kirasu.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší věci. Relax Radio.

0: mám tu jednu pozvánku na zítřek. Spolu pro děti rodinný den v Kralupech nad Vltavou se bude konat od 2 do 5 hodin odpoledne v areálu Kralupského Sokola. Na programu je hudební a divadelní vystoupení, pohybové a hravé aktivity, zábavná stanoviště pro děti, bublinky, smích a radost. Předpokládám teda, že to budou bublinky z bublifuku, ne nějaké šampaňské, maximálně rychlý špunty, když je to pro děti. A k tomu všemu tam bude soutěž o pronájem obytného vozu na víkend, takže pokud se chcete svést takovýmhle autem a udělat si někam výlet, tak to určitě stojí za to tam zítra zajít, tedy do areálu Sokola v Kralupech od 2 hodin odpoledne do 5. Vstup je navíc úplně zdarma.
1: Relax Radio.
2: Kralupy nad Vltavou 103,4 FM.
1: 103,4 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A jdeme na naše dálnice, na naše highways tady u Kladna. Tak já musím říct, že to, co teďka vidím, tak to je prostě ráj. Já jsem téměř v takové, dalo by se říci, řidičské extázi, protože v tuto chvíli všichni už jsou asi u vody a nebo někde sedí u klimatizace v nějaké klimatizované hospůdce. Provoz je naprosto minimální, trochu kolem Stehelče vsi, tam je zdrženíčko, pojedete pomaleji, ale to není nic dramatického, nic drastického. Okruh je v pohodě, D1 je taky v pohodě, no dá se říci v podstatě naprostá paráda. I tak ale jezděte opatrně, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete a vrátíte taky zpátky, bacha, protože některým lidem bude možná z toho tepla hrabat trochu víc než obvykle.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše pro vaší grilovat.

0: 3. června. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Řidiček v New Yorku utíkal před policisty, to se dost často stává, ovšem zajímavé bylo, kde nakonec zůstal. Bylo to v jezírku, prostě jednoduše ve vodě. No, asi si dovedete představit, že i když se policistům nechtělo se máchat, tak to muselo skončit tak, že ho nakonec dopadli. Ale proč ne, kreativita se jistě cení, jen si říkám, jestli ten soudce potom se třeba usměje, když jako čte ten rozsudek, a nebo neusměje, protože pokud jste někdy byli u soudu, já naštěstí jenom v roli novináře, ne nikdy v roli obžalovaného, tak je to kolikrát si myslím docela těžký, protože oni musí ty soudci, než řeknou ten rozsudek, přečíst, co se přesně stalo. Čtou tam vlastně, jak došlo k tomu trestnému činu. A teď si představte, že je to komedie, a vy to musíte číst tím seriózním hlasem, poslyšte rozsudek jménem republiky, jo, a teď tam čtete prostě nějaký vtipný věci, a pak řeknete, a odsuzujete, no, ještě nesmíte koktat, a odsuzuje se. A pak vyřknete to nejkrásnější, jo, 5 let natvrdo.

Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Druhé místo. Milky, Just the Way You Are.

0: Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu.
2: Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty.
1: Relaxáda.
2: Hitparáda Relax Rádia.
3: Dozad mi nechty zarýváš a stejně v sobě dál každý svý pocity skrýváš.

0: Máme krásné 2 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A zítra bude teplo, takže se připravte na to, že to bude chtít asi hodně různých deodorantů a nebo prostě si zalíst někam do stínu, případně na koupaliště. Teploty 30 až 33 stupňů Celsia, v Polabí dokonce 34. Sem tam může sprchnout, ale moc na to nespoléhejte. Co tady pro vás mám? Třeba jednu veverčí mámu. Co to je veverčí máma a odkud je? No tak to se dozvíte mezi 2. a 3. tady na Relaxu, kde si ale budeme taky hrát. Bon Jovi tady bude, a nejen Bon Jovi, ale těšit se můžete třeba i na kapelu Opět a Radeček. Už za chvíli na Relaxu. Je sobota 20. června, Květa slaví svátek, tak všechno nejlepší.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tak tohle nebyla úplně novinka, to byla písnička z roku 2012, jo, neskutečná věc, to znamená 14 let, jo, neseknul jsem se v tom počítání, byť se pouštím takhle bez větší přípravy do takových složitějších akcí, jmenoval se Play Hard, tedy Hraj tvrdě, a interpretem byl David Guetta, francouzský to DJ. Tak možná dneska budete taky někde hrát tvrdě, případně tvrdě se bude také hrát na fotbalovém mistrovství, pokud to sledujete v televizi, tak asi víte, o co jde. No a pokud to za stolik neprožívá,

0: ale chcete vědět, jak to na tom šampionátu je, tak poslouchejte Relax, protože my vás pravidelně několikrát denně informujeme o dění v USA a také v Mexiku, kde se koná právě ten fotbalový šampionát. Teď máme 9 minut po 14. hodině, je krásné, příjemné teplíčko, tak hlavně nezapomínejte pít, ne tedy jenom alkohol, ale i nealkoholické nápoje, ať to s váma nesekne. Byla by to škoda, měli bychom o posluchače míň.
1: Relax Radio. Relax.

od veverek. Kdo by to byl řekl, že taková máma od veverek může žít v běžném paneláku, a to sice v Plzni. Je to ženská, která prostě miluje zachraňovat zvířátka a tak tedy si bere různé veverky, doma je vypiplá a potom je zase někde vypouští. No, zajímavý to koníček, ostatně říkám si, proč ne? Jo, nemusí asi každá stanice na záchranu zvířat vypadat jako malá zoologická zahrada, může to klidně končit třeba někde právě v paneláku. Říkám si, že veverky snad asi nesmrděj, tak to nebude nějak vadit sousedům. Vzpomínám si na jednoho svého dávného bývalého kolegu, ten bydlel v Praze, ve Vršovicích, v takovém činžáčku, kde jedna sousedka měla divočáka. Chodila ho venčit po ulicích, pěkně na vodítku, no a to prase prej hrozně smrdělo a bylo to cítit po celém baráku. No, tak to je nepříjemný, když máte doma prase.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. 3. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Mám tady jednu nepříjemnou informaci, která dorazila z Luženské ulice v Rakovníku. Tam se bohužel dneska stala dopravní nehoda. No a to by asi samo o sobě nebylo zas tak tragické, byť tedy dva lidé se lehce zranili. Ale co je nepříjemné, že policisté u jednoho z řidičů, bylo to kousek od benzínky Robin Oil, naměřili alkohol. A to ne úplně málo, 2 promile. To je docela velký průšvih, takže dotyčný řidič z toho asi teďka bude mít velké nepříjemnosti. No, co si budeme jaksi namlouvat, alkohol a řízení, to není úplně dobrá kombinace. Jasně můžeme vtipkovat, že by si řidič možná měl dát něco na kuráž, že v tom dnešním provozu to nejde, ale fakt to jako není dobrý. Protože když jedete prostě opilí, hrozí vám z toho velký nepříjemnosti, právě když dojde k nehodě. A je jedno, že jste to nezavinili. V případě, že tam máte alkohol, tak prostě přijdete o řidičák a máte průšvih. Takže na to se napijem, ale ne alkem.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Máme krásné sobotní odpoledne, 14 hodin 41 minut. Dneska je sobota 20. června. No a já jsem zjistil jednu takovou zajímavou věc. Jak se občas stane, že někdo řekne něco a ono to třeba má jako dva smysly, že jo, to slovo. Tak teďka se stala taková zajímavá věc jednomu řetězci s rychlým občerstvením a kafem v Jižní Koreji. Oni chtěli udělat takzvaný tankovací den. Nazvali to Tank Day a tím jako dali najevo, že můžete do svého hrnečku natankovat ohromné množství kávy. Jenomže spousta lidí si vzpomněla na nějakou válku, kterou tam Korejci měli, a na den, kdy jezdilo všude spousta tanků, a začali to brát jako takovou nemístnou urážku té historie. Případně někteří to brali jako v podstatě výzvu, že snad se mají zase chopit zbraní a jít bojovat proti vládě. Akce tedy skončila a celý ten řetězec zavřel a dal svým zaměstnancům školení z historie. No, to je docela zajímavé. Tak já si říkám, kdy jako budou třeba takovýhle průšvihy u nás. Dovedete si představit, že by prostě nějaký řetězec rychlého občerstvení na den zavřel, aby zaměstnancům udělal hodinu dějepisu a třeba jim, co já vím, vysvětloval, kdo to byl Tomáš Garrigue Masaryk?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio. Come on.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Máme jednu minutu po 15. hodině.
1: Relax Radio.
2: Počasí. Bude
0: teplo, bude vedro, pokud se bojíte toho, že byste snad umrzli, tak jedině, když si hodně zapnete klimatizaci, protože teploty zítra 30 až 33, v Polabí dokonce 34 stupňů Celsia, no a kolem 30 se to bude držet i v pondělí, takže bude sluníčko, teplo, horko a doufejme, že nám z toho všem nezačne hrabat. Máme krátce po třetí hodině, Květa dneska slaví svůj svátek, tak přejeme všechno nejlepší, no a co nabídnu v této hodině, tak bude tady třeba Madonna, anebo potom song, který naprosto miluju, Fading Like a Flower od Roxette. Jo, fading like a flower, uhnívám jako kytka, že jo, je to správný překlad, no, tak nezapomeňte zalévat kytky, ať vám neschnijou, nebo ať se vám nezničí úroda v tomto horkém, teploučkém počasí.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. června. Tento den roku 1819 se narodil hudební skladatel Jacques Offenbach. V roce 1928 i u nás poměrně známý francouzský politik Jean-Marie Le Pen. 6 let před ním spatřil světlo světa český herec Josef Kemmer.
2: To jako do konce života?
1: Zemřel v roce 1995. Psal se rok 1942, když se na tomto světě, konkrétně v Kalifornii, objevil textař, zpěvák a basák Beach Boys Brian Wilson. Po 7 letech ho následoval zpěvák Lionel Richie. V roce 1976 českoslovenští fotbalisté získali v Bělehradě titul mistrů Evropy. V penaltovém rozstřelu porazili Německo. Ročník 1953 je Cyndi Lauper. Rok po ní přišel na svět basák Van Halen a Michael Anthony. 20. června 1990 zemřelo v Iránu při zemětřesení kolem 40 tisíc lidí. Dodnes se přesný počet neví. V roce 1993 projela Eurotunelem, tedy železničním tunelem pod Lamaňským průlivem, první elektrická jednotka Eurostar. Roku 1960 se v Birminghamu narodil John Taylor z Duran Duran. Oslavencem je dnes také Stone Gossard, Pearl Jam a herečka Nicole Kidman.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny.
6: Tady všude.
5: Je relax. Relax Radio.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Odbírám 4. hodina odpolední a vy jste stále na relaxu.
1: Relax Radio.
0: Zatím máme převážně polojasno a hlavně horko. Během pozdějšího odpoledne a hlavně večera se nám ale zatáhne a dorazit by měly i silné bouřky. Nejvyšší teploty jsou ale zatím kolem 35. A pokud si říkáte, kdo to tady na vás promlouvá, tak je to Patrik. My se budeme nově, příležitostně na vlnách relaxu potkávat. Ale hlavně i já vám budu hrát to, na co jste tady zvyklí. Nečekej, že vstanu z popela. Třeba už za chvilku mezi vás pošlu Xindla X z písní Fénix. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Víkendový relax.

Sindo X a jeho Fénix. Tady u nás vy odpoledne, to sobotní, trávíte na relaxu. Máme 10 minut po 4. hodině odpolední a už za chvilku zamíříme za fotbalem. Tak vydržte necelé 3 minutky.

0: Fotbalový šampionát.
1: Je to tak, pokud si zrovna dáváte kávu nebo otvíráte víkendové pivko, tak vězte, že naši fotbaloví reprezentanti na mistrovství světa by si zasloužili spíš panáka na uklidněnou. Po čtvrteční remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou totiž poslali národní tlak do červených čísel. Připomenu, co se stalo. Sadílek nás sice bleskově poslal do vedení, ale v závěru soupeř z penalty srovnal. Matematika je v tomto případě neúprostná. S jedním bodem se nám postup hrozně vzdálil. Příští čtvrtek tím pádem musíme bezpodmínečně porazit domácí Mexiko, a to rovnou na jejich vyprodaném stadionu v Mexico City. A když už jsem narazil na to pivo, v Americe teď fanoušci hromadně pláčou nad účtenkami. Kvůli speciálním lokálním daním tam jedno velké pivo v přepočtu klidně může stát i 300. Pro spoustu fandů je to v tom zámořském horku ještě větší darda, než třeba to čtvrteční plichta. My ale na relaxu sledujeme šampionát dál a vy u toho můžete být s námi.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: sobotní odpoledne trávíte na relaxu. Teď se ale jdeme podívat, jak nám to jezdí nebo nejezdí.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Pokud sobotní odpoledne trávíte za volanty, tak mám pro vás poměrně dobré zprávy, protože zásadní komplikace nikde nevidíme. Drobné zdržení ale naberete na D6, a to jak směrem na Prahu, tak i na Vary u Velké Dobré, kde je omezení a jede to tam trošku pomalej. V Praze se pak bouralo v nájezdu na dálnici D1 směrem na Brno na úrovni Chodova. Konkrétně na úrovni obchodního centra jsou v sobě dva osobáky, takže se kolem nich jede trošku komplikovaněji. Ať tedy míříte kamkoliv, tak hlavně dobře dojeďte, a kdybyste o čemkoliv věděli, hlavně o tom, o čem by měli vidět i ostatní posluchači, tak nám dejte vědět na 606 736 736.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

8 minut po půl páté, vy jste na relaxu, máme sobotu 20. červen a už za chvilku se podíváme na jednu soutěž. Ještě předtím vám ale pošlu Bastille. Tak zůstaňte s námi, hezké odpoledne.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: David Guetta, společně s ním taky Sia. I takto vám hraje Relax zhruba 10 minut před 5 hodinou odpolední. Venkovní teploty nám v těchto dnech ukazují mnohdy až bizarní hodnoty. A pokud hledáte co nejlepší způsob, jak se ochladit, o ničem bych možná věděl. To něco jsou koněpruské jeskyně u Berouna. A co je úplně nejlepší, my vás do nich dokážeme dostat naprosto gratis. A rovnou celou vaši rodinu. Nicméně, jak na to? Stačí otevřít Instagram, najít si tam stránku Rádia Relax. Mimochodem, jestli nás nesledujete, tak to rovnou napravte a rovnou si taky zasoutěžte o rodinnou vstupenku právě do koněpruských jeskyní. Všechny pravidla máme přehledně popsané a výherce vybereme už toto pondělí. Jo a nejsme jenom na Instagramu, jsme i na Facebooku, tak určitě víte, co s ním.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Dohrává nám Fergie a my bez zbytečných slov pokračujeme dál v hudebním výběru. Do celé stihneme třeba Red Hot Chili Peppers. Tak ať se vám hezky poslouchá při sobotě s datem 20. června.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Máme minutu po 17. hodině a vy jste stále na relaxu.
1: Relax Radio.
0: Venku zůstávají tropy, ale už za chvilku by to mohlo být o něco akčnější. Meteorologické radary ukazují, že se začínají tvořit bouřky, a to i ve středních Čechách. Nejvyšší teploty jsou zatím kolem 35. Zítřek pak bude jako přes kopírák. Venku jako v prádelně a občas zabouří. S vámi zůstává Patrik Pašek, uslyšíme se až do 19. hodiny a budeme si dál hrát. Třeba už za chvilku si dáme jeden originál od Marka Ztraceného, ale bude toho daleko víc. Tak hezkou, za chvilku, bouřlivou sobotu!
1: Relax Radio.

0: Nekorunovaný král české hudební scény Marek Ztracený dospíval svůj originál. Odpolední relax pokračuje, vlastně ono ani v tomto, co se děje venku, se toho moc jiného než relaxovat dělat nedá. Ale víte co, pojďme se o tom s ostatními podělit. Jak třeba vy prožíváte dnešek? Kde se právě teď schováváte před horkem? Co je podle vás taky největší letní utrpení? Rozpálené auto, MHDčko bez klimatizace nebo třeba noční spaní? A možná ještě taková otázka, jaká je vaše nejšílenější metoda ochlazování? Zkuste mi napsat, nejlépe WhatsAppem na 606-736-736. Já vám k tomu pustím třeba Erasure a za chvilku taky Robina Schulze.
1: Relax, největší hity.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sunset, and I don't wanna drink again. I don't wanna drink.
1: Zase jsme se o něco přiblížili k půl páté, vy jste na relaxu, respektive k půl šesté. A jestli nás posloucháte za volantem, tak pokud narazíte na vaší cestě na něco, o čem by měli vědět ostatní posluchači, tak nám to hlaste na 606-736-736. Ale když už jsme u té cesty, u těch silnic, tak by tady pro vás mohlo být jedno varování, pokud spoléháte za volantem na moderní asistenty. To varování přichází z Číny. Řidička jednoho nového automobilu, značku raději jmenovat nebudu, zapnula na dálnici autonomní řízení a úplně se přestala věnovat volantu a přestala sledovat cestu. Jenže silnice ještě nebyla hotová a problém, tedy sakra velký problém, byl na světě. Auto v plné rychlosti přehlédlo obří haldu hlíny, vůbec nebrzdilo a doslova se vzneslo do vzduchu. Po tvrdém dopadu sice vystřelili airbagy a auto bylo na odpis, ale žena jako zázrakem vyvázla bez sebemenšího škrábance. Poučení pro dnešní den je tím pádem jasné. Umělá inteligence je sice fajn pomocník, ale oči z vozovky raději zatím ještě nepouštíme.

0: Prádlo. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Hej! Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Tak co? Kroutíte se? Nemyslím bolestí, ale tím hudebním rytmem vaše boky jestli nadskakují. Sean Baker a Meloy, úžasné hudební spojení tady u nás na Relaxu. Já jsem se vás v začátku této hodiny ptal, kde se právě teď schováváte před horkem, taky co je podle vás největší letní utrpení a jaká je vaše nejšílenější metoda ochlazování. Píšete mi na WhatsApp s číslem 606-736-736. Alež z Rakovníka, schovávám se ve sklepě s vychlazeným pivem a moje šílená metoda je, že si obleču tričko namočené do studené vody a stoupnu si před větrák. Mirka Skladná mi pak napsala, ahoj, my s dětmi nevylézáme z bazénku na zahradě. Nejhorší letní utrpení je pak spaní v paneláku, to se prostě nedá. A ještě tady máme zprávu od Honzy, ten píše z Berouna. Já se chladím v klimatizované kanceláři. Největší peklo je pro mě pražská MHD bez klimatizace. A moje nejšílenější metoda z dob studií je ponořit ruce až po lokty do vany s ledovou vodou. Ochladí to bleskově celé tělo. Tak jestli vy máte taky nějaký svůj tip, o kterým by mohli vidět i ostatní posluchači, tak nám napište. WhatsApp 606-736-736.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtr Pro.cz.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Máme minutu po šesté večerní a vy zůstáváte s Relaxem.
1: Relax Radio.
0: Teploměry nám stále ukazují skoro třicítku a blíží se bouřky, které můžou být místy i silné. V neděli bude zpočátku jasno až polojasno, během dne pak oblačno a zase může k večeru zabouřit. Nejvyšší nedělní teploty budou mezi 29 až 34. S vámi zůstává Patrik Pašek, ještě hodinu budeme spolu a budeme si hrát. Třeba takhle. Už za chvilku si dáme jednu jahodu od Miraj, ale bude toho daleko víc. Tak hezkou 20. červnovou sobotu.
1: Relax Radio.
2: Víkend s relaxem.
1: Relax.

0: Tak jaká, černá nebo bílá? Právě nad tím polemizoval Michael Jackson v roce 1991 a stvořil tuto legendu, kterou jsme si právě teď dali na relaxu. Představte si čistě teoreticky, když si odskočíme ze středních Čech do Londýna, že si tak jedete právě po Londýně, podíváte se z okna a kolem vás projíždějí tisíce úplně nahatých cyklistů. Přesně to se o víkendu stalo v britské metropoli. Nekonala se tam ale žádná nudistická party, šlo o tradiční protestní jízdu. Cyklisté tím, že byli nahatí, chtěli upozornit na zranitelnost jezdců v městském provozu a zároveň protestovat proti závislosti na ropě. Organizátoři navíc vzkázali, že nejde o exhibicionismus, ale o to, aby ukázali, že lidské tělo je opravdu zranitelné vůči plechovým autům. Tak schválně, přidali byste se, nebo raději zůstanete u klasických cyklokraťasů?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Navštivte svého prodejce a servisního partnera Vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: dopravní servis.
1: Necelých 8 minut zbývá do 6:30. Vy zůstáváte s relaxem a my myslíme stále i na ty z vás, kteří jsou za volanty. A slíbit vám můžu, že jestli se pohybujete po středočeských nebo po pražských cestách, tak vás v tuto chvíli nic zásadního nečeká. Jen bacha, v Praze ve Velké Chuchli v křižovatce ulic Starochuchelská a Dostihová jsou v sobě dva osobáky. Jinak je klídek, tak dobře dojeďte.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. Doprava Relax 606 736 736.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Carly Rae Jepsen v dozvuku vyladíte odpolední, no možná už večerní relax. 18 hodin 38 minut, kdyby někdo z vás potřeboval přesný čas. Společně také řešíme, kde se právě teď schováváte před horkem. Co je taky podle vás největší letní utrpení a jaká je vaše nejšílenější metoda ochlazování? Koukám se na náš WhatsApp s číslem 606-736-736. Klára ze Slaného píše: já se schovávám doma se zataženými závěsy, venku je to napadnutí. Největší utrpení je pro mě noční spaní, kdy se člověk jenom převaluje v kaluži potu. Petr ten je z Hořovic, píše: zdravím rádio, před horkem utíkám do hlubokých lesů na Křivoklátsku. Tam je ještě dýchatelno. A moje metoda: nastříkám si na obličej a na oblečení rozprašovačem vodu s kapkou mátového oleje. To je rada od Petra. Lucka ze Stochova taky píše: krásné odpoledne, my se zrovna chladíme tělo a mysl zmrzlinou na benzínce. Pro mě je největší očistec jízda v MHD bez klimy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: sobotní 19. hodině večerní. Vy posloucháte stále Relax a já bych vás chtěl pozvat na náš Instagram, na kterém si můžete zasoutěžit o rodinné vstupenky do Koně pruských jeskyní, které jsou momentálně asi jedním z nejchladnějších míst v naší republice. Jak na to? Stačí otevřít Instagram, najít si tam stránku Rádia Relax a odpovědět na otázku, na jaké frekvenci naladíte Rádio Relax v Berouně. Všechny pravidla máme přehledně popsané a výherce vybereme už v pondělí. A víte co? Tady máte nenápadnou nápovědu.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: Je tady 7. večerní.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes večer nás čekají bouřky, v neděli ale bude zpočátku jasno až polojasno. Během dne se to ale zvrtne, bude oblačno a zase zabouří. Nejvyšší nedělní teploty budou mezi 29 až 34. A my otevíráme další hodinu a k večernímu poslechu vám mimo jiné pošlu toto. Věřím, že jste poznali Good Charlotte. Tímto ale samozřejmě končit nebude. Tak užívejte sobotní večer na vlnách relaxu.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdní a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz
2: Relax Radio.

0: 90,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáďa.
1: Sliboval jsem oficiální hitparádu Relax Rádia, to znamená Relaxádu, je to tady. Pojďme, máme před sebou 10 skladeb, přesně tak, jak jste se řadili na www.radio-relax.cz. No a kdyby tady náhodou některá z nich byla už pětkrát, tak máme tady k dispozici 4 novinky, které máme nasazený nově. A tyhle skladby, jak se říká lidově, náhradí. Jste hodně zvědaví? No tak záleží na vás, jak jste hlasovali, jak jste to seřadili, já to teďka jenom všechno odehraju. Jdeme na to, protože rekapitulace musí být na každém začátku.
0: Relaxáďa. Rekapitulace.
1: Milky, já tuhletu skladbu mám hrozně rád. Just the way you are. A na relaxu 3. místo minule. Kdo byl na druhém? Tak upřímně, do žaketa, já jsem se tím nějak netajil, za tu dobu, co je v Relaxáde, moc jako k srdci nepřirostla, myslím tím hudebně, není to úplně moje krevní skupina. Každopádně vy jste je svými hlasy vynesli na druhé místo. Jednička je taky jasná a tam tak jako docela souhlasí Madonna a Sabrina Carpenter. Nicméně měli jsme minule jednu ze 4 novinek, která jako se nedostala do toho pořadí těch 10 skladeb, to znamená dneska ji uslyšíme maximálně, když vám ji teďka představím. Tak pozor, nadechněte se, protože i pro mě to bylo docela překvápko, Krištof a Dominika Aládža, Půlnoční hřích. Mně to přijde docela divný, protože to je dobrý. Ale nedá se nic dělat, rozhodují vaše hlasy, já hlasovat nemůžu a já bych jí ten hlásek dal. Každopádně, jdeme na 10. a 9. místo. Na 10. je Hilary Duff. Jako, tato má tak jako na půl, by se dalo říct, protože ona byla kdysi hvězdou seriálu Lizzie McGuire, možná pamatujete. Později ji vzdělávali doma, měla takové to domácí vzdělávání, ale není hloupá, pozor, abych to jako řekl nějak kulantně, protože navštěvovala kurzy přes Harvard Extension School, to znamená, že dělala školu tak jako tak říkají z nadálku. A ještě jedna zajímavost tady je, mezi její předky prý údajně patří skotský král Robert Bruce. Tak to si myslím, že jako hovoří za vše. Hilary Duff, minule novinková, dneska na 10. místě. Na 9. Henry Moody, to je zase chlápek, který se proslavil díky TikToku, kde vlastně sdílel jakoby náhodou ukázky svých písní ještě předtím, než je vydal. Jo, takže jasný, že během krátké doby se získal miliony posluchačů na celém světě. Jako, takhle se to dělá.
0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle to byl Henry Moody a jeho skladba, která se jmenuje Miss You. Mimochodem, když se na to dívám, pozor, deváté místo, jako mega postup, minule byl desátý. Já si myslím, že každý místo je důležitý a každý místo je svým způsobem úspěšný. Teď pojďme dál, protože před námi je první novinka ze čtyř, kterou tady pro vás mám připravenou, a za ní je Alex Warren. On na konci srpna bude vydávat už vlastně druhý album. Ta deska se bude jmenovat Wild Child a tohle z toho, co pustíme dneska, se jmenuje Passenger, ta skladba, a je to jako velmi energický letní single. Takhle, mně to přišlo jako, že letní single, jestli byl energický, asi trošku jo, ale to je jedno. To je novinka a hned potom se podíváme na osmé místo. Tam je sympatický DJ, který se říká Kygo, což je v podstatě zkratka jeho příjmení a jeho jména. On se jmenuje Kyra Gorwell. Jo. Je to vlastně jeden z nejúspěšnějších DJů světa, a to i přesto, že původně chtěl pracovat v oblasti financí a hlavně on studoval ekonomii. Dobře si to chlapec počítal, kde vydělá víc.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Muzika, kterou určitě vždycky a všude poznáte, Kygo, skladba, která se jmenuje Heaven on Your Mind, mimochodem aktuálně 8. místo, minule to byla novinka, takže jako docela rychlej start, ale nebyl nejlepší. Ještě máme jednu skladbu, která byla lepší z minula, ale k tý se pomalinku, ale jistě dostaneme. Když řeknu jméno jako David Guetta, Alok a tak dále, tak vám musí být jasný, že tahle ta novinka se určitě chytne. Mimochodem, teď jsem někde nedávno viděl něco z koncertního turné Davida Guetty, on teďka vyprodával dost staďáky a na tom posledním, co byl, tak tam měl, mu tam fanoušci udělali obrovský aplaus a pouštělo se tam video a tak dále. David Guetta se tam úplně normálně fakt jako rozbrečel. Ani se mu teda nedivím, protože ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. No a když k němu přidáme ještě Aloka, což je brazilský DJ, který v podstatě je těsně za tou trojkou těch nejlepších DJů na světě, docela by mě i zajímalo, podle čeho to dělají, je čtvrtý, což by mě na jednu stranu štvalo, protože to už je několikátý rok, ale když se dají tyhle ty dva dohromady, tak z toho vznikne novinka, která určitě bude bodovat. Run on River za chviličku a hned potom si dáme Madonu I Feel So Free. Mimochodem, víte o tom, jak to vypadalo, když se Madonna rozhodla, že se dá na hudební kariéru? No tak ona se přestěhovala do New Yorku, údajně měla v kapse jenom několik desítek dolarů, co mu bych věřil, a před tou světovou slávou pracovala krátce, kdysi tohleto prodejna byla i v Praze na Václaváku Dunkin Donuts, a

0: A oni tam ho tam teď propuštili, po té, co jeden ten donut vrhla po nějakém zákazníkovi a tak dále. Takhle, možná to je kec, nevím, ale já bych tomu v případě Madony docela věřil.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tohle je v podstatě třetí relaxáda, kde máme takzvanou double Madonu, jo, to znamená v téhleté verzi I Feel So Free, a pak máme ještě jednu se Sabrinou Carpenter, která je tady dneska naposledy a je na úplně jiném místě, ne, jakým to si asi dokážete představit, ale k tomu se teprve dostaneme, protože teď jdeme na šesté a páté místo. Na šestce je projekt, který se jmenuje Bunt, což znamená v němčině barevný, a v jejich případě to má jaksi takovou jako snahu nebo označit, odrážet snahu míchat elektroniku s folkem, což je mimochodem jako velmi zajímavá kombinace, popema nebo různýma akustickýma nástrojema. Jinak samozřejmě tohleto duo muselo prorazit díky internetu a byly to hlavně remixy jejich skladby, která se na internetu objevila, a tím pádem jim to začalo fungovat. No a hned potom se dáme na pětku, tam je Demi Lovato, to je kámoška se Selenou Gomez, začala samozřejmě v televizi, což jí to strašně usnadnilo, ale kromě zpěvu umí hrát třeba na klavír, kytaru a bicí. Demi Lovato je ze sedmičky na pátém místě, Love Rides Jeans, za chvíli si to dáme, jinak doufám, že vám ta dnešní relaxáda příjemně ubíhá.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

0: Demilová to se vyšplhala z minula ze 7. místa na 5. Vzhledem k tomu, že je tady 3. týden, tak je ještě docela velký předpoklad, že se dostane do té první trojky, držím jí pěsti. Proč ne? Je to taková docela příjemná muzika. Teď ale pozor, nám mám takovou hádanku, o kterých dvou hudebních událostech se v posledních pár dnech hodně mluvilo. Skoro až moc bych řekl. Tak jednak samozřejmě festiák Rock for People, to je jasná věc, skončil. A jednak to byla samozřejmě série koncertů Evy Farné. Jako dobrá je holka, vyprodala to kompletně všechno, viděl jsem i nějaký takový jakože ukázky a podobně. Jo, myslím si, že se jí to povedlo, myslím si, že může mít ze sebe radost a že může být na sebe pyšná. Nicméně, mluvím o tom hlavně proto, že máme tady jako třetí novinku Evu Farnou, aby toho nebylo málo, a skladbu, která se jmenuje Neříkej, co má se stát. Já to neříkám a v podstatě ji za chvilinku pustím jako novinku a budu jí držet pěsti. Já myslím, že jako ta má teďka takovou podporu, že se do té desítky určitě dostane. No a potom bude Robin Schulz, to je takový jakože první německý interpret, který vlastně překonal miliardu přehrání na Spotify, jo? A původně vznikla jeho skladba Waves, o které asi jste už slyšeli, jako klubová verze. No a takhle to dotáh.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Robin Schulz a společně s ním zpěvačka Barbs a Better Times. A jsme v Relaxádě, to znamená hitparádě Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Koukám se na to, jsou na čtvrtém místě, minule byli pátí, takže vypadá to nadějně, půjde se ještě vejš, koukám, kolikátý týden tady jsou třetí, takže určitě šanci mají. Ale my jdeme dál, před námi je další novinka, jestli se nepletu, už je to úplně poslední, Lost Frequencies, což je další, tentokrát belgický DJ, který se ve skutečnosti jmenuje Felix de la Haye. A pokud se ptáte, jak vzniklo tohleto jeho umělecké jméno, Lost Frequencies, je to velmi jednoduchý. On kdysi na začátku kariéry remixoval takový ty zapomenutý skladby, Lost, jenom abyste věděli. A ty označoval jako ztracené frekvence, aby v tom neměl jako bordel. Takže Lost Frequencies a vzniklo z toho vlastně jeho přezdívka. Tak toho si dáme teď jako čtvrtou novinku a hned potom Calvin Harris, to znamená, že se k DJu v podstatě nevylezem. Tohleto, nebo tenhle ten člověk má samozřejmě svoje občanské jméno, jmenuje se Adam Wiles a docela zajímavý je, že nezačal hned muzikou. Jeho první prací nebo vlastně takovou brigádou byla práce v rybí továrně ve Skotsku. První muziku skládal už ve 13 letech a to mě docela zaujalo na legendárním počítači Amiga 500. Tak jsem se na to podíval, jak to vypadá. No tyjo, to je dobrý pravěk. Zkuste si to když tak odevřít. Amiga 500, na tom dělal svoje první hitovky, kam až se dostal, tak to posoudíte třeba dneska, protože v Relaxádě je Calvin Harris spolu se zpěvačkou Jay-Z na třetím místě a ještě pořád má týden k dobru.

0: Co si budeme povídat? Calvin Harris udělal velmi chytlavou muziku, Jay-Z má velmi příjemný hlas na ženu, jejich společné dílko se jmenuje Satisfy a jestli se dobře dívám, tak je tady čtvrtý týden a už na třetím místě, to znamená na bedně, už jsou. Ještě se můžou dostat vejš, není problém, ale to musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vaše hlasy rozhodují, kdože půjde nahoru, anebo kdože půjde nakonec dolů, to je jedno. Teď máme před sebou druhé místo, to je skladba, která mě fakt jako dostala. Mně se hrozně líbí, i přesto, že to není nic novýho, jsou to Milky, ten hit se jmenuje Just the Way You Are, ten jako vzniknul někde na základě skladby ze 70. let, ale mně se líbí jednoduchostí té melodie. Za chvilku poznáte, a já to mám tak jako po každý relaxádě úplně stejný, odcházím odsud a broukám si to. Minimálně ještě tak jako hoďku, když jdu pěšky, tak možná i díl, když jedu autem, tak jenom chvilinku. Takže dáme si druhé místo. Nezapomeňte, že stále můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Třeba, no vlastně pro Milky už ne, protože jsou tady pátý týden, takže naposledy. Dneska si je vlastně teda jenom poslechněte, stojí to za to.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé.

0: Tak co? Zůstalo vám to v hlavě ten popěvek? Uvidíte, třeba někdo si ho bude broukat, já určitě, protože relaxára jde pomalinku, ale jistě do finále. Máme za sebou 9 písniček, co se týče žebříčku, plus k tomu samozřejmě 4 novinky. Pro tohle to všechno můžete hlasovat a posouvat to na www.radio-relax.cz, což jsou naše webové stránky. Jako dneska musím teda uznat, že mi to i sedlo. Jako ani jsem se pořádně nezastavil, furt jsem tady něco hledal. No, teďka už jsme na konci, to znamená, musíme rekapitulovat. Máme to rozdělený, nejdřív ty novinky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: A tam začal Alex Warren, skladba se jmenovala Passenger, jako podle mě má velkou šanci dostat se do té desítky, ale záleží na vás. A další novinka, David Guetta, Alok, no prostě to je jasná klasika. Je vidět, že léto je prostě časem festiáku, takže tyhle ty skladby prostě budou lítat jedna za druhou. Eva Farná, jo, mlčím. Rozhodně neřeknu, co má se stát, ale troufnu si tvrdit, že Eva se do té desítky 100% dostane, kor teďka po těch koncertech. Navíc musím teda jako přiznat, že i tahle skladba má něco do sebe. Tak čtvrtá novinka, Lost Frequencies. Jestli se dobře dívám, tak se uvolní vlastně jenom 2 místa. První a druhé jsou tady 5 týdnů. Budete to mít těžký na výběr. Jsem docela zvědav, kdo se z těch 4 dostane do té základní desítky. No a teď si jedeme představit.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Desáté místo. Hilary Duff. Devítka. Henry Moody. Je tady třetí týden a z desátého místa se posunul od minula na 9. To si myslím, že je mega posun. Na osmičce z novinek Kygo a Dan Timinsky Heaven on Your Mind. Na sedmičce Madonna I Feel So Free. Na šestce novinkový Bond. Stejně jak minule. Bund, jsou to Němci. Takhle moc zpěvu tam nepředváděj, ale tak vynahradí to snad Demi Lovato. Ta je na 5. místě, na 4. Robin Schulz, ten se taky posunul o jedno políčko směrem nahoru. Better Times. A teď už jdeme na bednu, to znamená na stupni vítězů, na třetím místě, kam se ze čtvrtého místa z minula probojoval, procpal Calvin Harris a zpěvačka Jazzy, Satisfy. Druhé místo si dneska, my už jsme si ho pustili naposledy, ale tak jako ještě naposledy si ho připomeneme, ale rovnou říkám, hlasovat už pro něj nemusíte. Mně se to hrozně líbí, já si to chvilku nechám. A jenom chviličku, protože se dostáváme k jedničce a tam je to celkem jasný. Madonna po druhé, já jsem to říkal, spolu s ní Sabrina Carpenter, oni si prej dokonce vyměňovali i nějaký šperky a tak dále. No prostě je to dvojka, která je tady dneska naposledy.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. června. Tento den roku 1732 se narodila Martha Washington, vůbec první dáma Spojených států. V New Yorku zase přišel na svět v roce 1950 Joey Kramer, bubeník z Aerosmith. Dalších 9 let trvalo, než se narodila zpěvačka Marcela Detroit, jedna ze Shakespeare Sisters. V 60. letech minulého století spatřili světlo světa například Josef Vojtek, člen české skupiny Kabát, a taky zpěvačka a DJka Sonic. První letní den oslavují vždy svoje narozeniny ještě hudebník Honza Muchov od roku 1971 a britský princ William, ten je ročník 1982. 21.6.1975 odehráli společný koncert v londýnském Wembley Elton John, Eagles a Beach Boys. Ten samý den i rock Richie Blackmore opustil řady kapely Deep Purple a založil si vlastní kapelu s názvem Rainbow. Psal se rok 1991, když Československo opustil poslední transport se sovětskými vojáky i technikou. 9 let poté byl Ivan Hlinka oficiálně jmenován hlavním trenérem celku zámořské NHL Pittsburghu Penguins. Stal se tak po Finu Suhonenovi druhým evropským koučem v historii NHL.